Vždycky beru jako ztrátu. Státu vždy třeba notáře, jenž podobá se nádhernému stroji. Tím víc paštikáře, na němž jeho stát staní vždycky stojí.

0: ním kam skočit. Já denně 100 let ze stánu, když neprodám, tak baborať, co počít. A já blbnu už ze všeho a někdy mám chuť z okna vrhnout dolů. Tak neblbněme každý sám,
1: že by se dalo blbnout taky spolu.
2: A chceš pistoli nebo samopal?
3: Pistoli.
2: Dobře, tak ukaž, jak budeš střílet. Jo, to je dobrý. A já? Tak jedem, jo?
3: A jsi mrtvej.
2: Jak to?
3: Teď jsem tě dostal.
2: No počkej, já jsem...
3: Ne, teď jsem tě trefil.
2: No počkej, ale to už si dávno měl střeva na trávníku.
3: Ty jsi mrtvej.
2: Ale ty jsi mrtvej.
3: Teď jsem tě trefil do ramene.
2: No ale to už jsi byl dávno mrtvej, ty už jsi neměl střílet.
3: Ty jsi mrtvej, ne, ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
3: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
3: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi normálně mrtvej.
3: Jsi mrtvej, říkám, jsi mrtvej.
4: Dobrý den, já jsem Dana Matulková a chtěla bych moc pozdravit všechny posluchače Rádia Tloskov.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct. A pak se někam schovat třeba pochopíš.

se zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměnil s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet. Už nikdy o

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Pavela! Schodiště!
1: Zdraví!
0: Laskov!

tak odjíždí poslední kovboj a nerad vráží do lidí. Tak odjíždí poslední kovboj a nikdo z vás ho neví.

Chcete si nechat zahrát písničku na rádiu Tloskov? Posílejte nám svá přání e-mailem na radio@tloskov.cz. Přidat do e-mailu můžete i audiosoubor s vaším vzkazem, který před písničkou rádi odvysíláme.

zrazu. Státu vždy třeba notáře, jenž podobá se nádhernému strodi. Tím víc paštikáře, na němž jeho stát staní vždycky stojí.

0: zničit. Já denně 100 let zestárnu, když neprodám, tak baborať, co počít. A já blbnu už ze všeho a někdy mám chuť z okna vrhnout dolů. Tak neblbněme každý sám,
1: že by se dalo blbnout taky spolu.
2: A chceš pistoli nebo samopal?
3: Pistoli.
2: Dobře, tak ukaž, jak budeš střílet. Jo, to je dobrý. A já? Tak jdem, jo?
3: A jsi mrtvej.
2: Jak to?
3: Teď jsem tě dostal.
2: No počkej, já jsem...
3: Ne, teď jsem tě trefil.
2: No počkej, ale to už si dávno měl střeva na správníku.
3: Ty jsi mrtvej.
2: Ne, ty jsi mrtvej.
3: Teď jsem tě trefil do ramene.
2: No ale to už jsi byl dávno mrtvej, ty už jsi neměl sílu.
3: Ty jsi mrtvej, ne, ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
3: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
3: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi normálně mrtvej.
3: Jsi mrtvej,
2: ty jsi mrtvej.
3: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
3: Ty jsi mrtvej.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to pstek, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy on.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysař houflétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Desi dāvnu pānu pohu vipat skapsi na tīsek. Kutālil se, zastavil se až na pláži o písek. Ležel tiše do kafatěj, vlny dolů nesmetly. Všechny ryby si v něm tenkrát v noci hezky početly. Co je psáno, to je dáno, a proto od těch dob všechny ryby mají nakázáno mlčet jako hrob.
1: Čau, čau, tady je Kavalír, zdravím Rádio Tloskov, mějte se krásně.

0: blbněme každý sám,
1: že by se dalo blbnout taky spolu.
0: A chceš pistoli nebo samopal?
2: Pistoli.
0: Dobře, tak ukaž, jak budeš střílet. Jo, to je dobrý. A já? Tak jdem, jo?
2: A jsi mrtvej.
0: Jak to?
2: Teď jsem tě dostal.
0: No počkej, teď já jsem...
2: Ne, teď jsem tě trefil.
0: No počkej, ale to už si dávno měl střeva na trávníku.
2: Ne, ty jsi mrtvej.
0: Ale ty jsi mrtvej.
2: Teď jsem tě trefil do ramene, jsi
0: no
2: mrtvej.
0: Ale to už jsi byl dávno mrtvej, ty už jsi neměl
2: střílet. Ty jsi mrtvej, ne, ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi normálně mrtvej.
2: Jsi mrtvej, říkám, jsi mrtvej.
3: Zdravíme Rádio Tloskov, ať vám to vysílá co nejdál.
4: Já se připojuju taky ke Zdeňkovi, zdraví vás Vítek Sázavský z kapely Neřeš a ještě je tady s náma
5: Filip Benešovský, zdravím moc pana ředitele Tloskova a ať vám to dlouho vydrží.
4: Tak se mějte hezky, ahoj.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet, už nikdy.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečných nepokojů.

0: Dobrý den, tady je Henrieta Hornáčková, herečka z Městských divadel pražských. Velice zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Lampu zhasni, už je pozdě, musíš spát. Říkala máma o půlnoci tolikrát. Zhasnul jsem na oko, než klapl.

a zkoušel svazek klíčů zvenčí. Z kampy jsem vybíhal, pak bleskem do bátku.

státu. Státu vždy třeba notáře, jenž podobá se nádhernému strodi. Tím víc paštikáře, na němž jeho stát staní vždycky stojí.

0: blbněme každý sám.
1: Že by se dalo blbnout taky spolu. Prdlo, prdlo, prdlo, prdlo.
0: A chceš pistoli nebo samopal?
2: Pistoli.
0: Dobře, tak ukaž, jak budeš střílet. Jo, to je dobrý. A já? Tak jedem, jo?
2: A jsi mrtvej.
0: Jak to?
2: Teď jsem tě dostal.
0: No počkej, teď já jsem...
2: Ne, teď jsem tě trefil.
0: No počkej, ale to už si dávno měl střeva na trávníku.
2: Ty jsi mrtvej.
0: Ale ty jsi mrtvej.
2: Teď jsem tě trefil do ramene, jsi
0: no
2: mrtvej.
0: Ale to už jsi byl dávno mrtvej, ty už jsi neměl
2: sílet. Ty jsi mrtvej, ne, ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi normálně mrtvej.
2: Jsi mrtvej, říkám, jsi mrtvej.
0: Ty jsi
2: mrtvej, mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
3: Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i A ještě jednou. Počkejte, já vás zdravím ještě jednou. Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i posluchače Rádia Tloskov.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost z vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat třeba pochopíš.

se zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi bez nich gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

Rádio Tloskov je ojedinělým internetovým rádiem na území České republiky. Moderátory rozhovorů, písniček a pořadů jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem rádia je osobní setkání lidí se zdravotním postižením se zajímavými a známými osobnostmi, na které si chystají často netradiční otázky. Dokazují tak, že lze vyvrátit mýtus o tom, že lidi s mentálním postižením je možné zaměstnat pouze manuální činností. Rádio tak představuje prostor pro smysluplně strávený volný čas, podporu kognitivních funkcí a rozvoj sebevědomí lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Kontaktovat nás můžete e-mailem na adrese radio@tloskov.cz.

Na tom skle se mi zdají, že vlasy barvu mají jako hněv. Jeden pouhý vzdech stačí, že se ten obraz

zrcátka do očí, které, ač mé, jsou zřejmě civí, tak nepříjemně spod obočí. Dýchnu, ať rychle mizí.

že patřím do starého železa, že už mi šroubky nýty reziví. Já se tý holce vlastně nedivím. Jsem starý vysloužilý partizán, pudink, co byl už z misky vylízán. Příslušník dávno vyhynulé rasy, jo, kde jsou ty časy?

přání. Melou stál 7 a třešně 3, Slováci byli naši rodní bratři. Kdo tě chtěl urazit, řekl, ty seš Vasil, jo, kde jsou ty časy? Hráli jsme nebezpečnou muziku a holky byly svolné ke styku. A ten, kdo nechyt jednu pendrekem, ten nebyl právoplatným člověkem. Pod heslem spějeme ke šťastným zítřkům, jsme rozkládali rodnou zemi z vnitřku. My příslušníci disidentské klasy, jo, kde jsou ty časy? Vaškovi do vězení v Heřmanicích jsme tajně posílali smaženici a mezi vajíčkama byly skryty pilníky, ba i libry prohibity.

s tím velel soudruh Džugašvili. Ruskému medvědovi línala srst, jestřábům z Ameriky podbíral prst. Dostat se zastřeženou železnou zeď, to bylo dobrodružství, ne jako teď. Teď mají všichni kolem svoje pasy, jo, kde jsou ty časy. Svetr se po vyprání krásně srážel, prezident na hradě moc nepřekážel. Na polích mohl si

časy, jo, kde jsou ty časy? Armáda střežila nám klidné spaní a žáci byli disciplinovaní. 40 korun stálo maso hovězí a všude znělo to, že pravda vítězí.

přes haličské pláně, vane vítr zlý, to málo, co jsme měli, nám vody sebrali, jako tažní ptáci, jako rolísy, letíme nad zemí, dva modré dopisy, ještě hoří oheň a praská dřevo,

kamení, dubovými prkny on bude roubený, aby každý věděl, že jsem tě měl rád. Postavím ho pevný, na věky bude stát. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, kam zítra budeme se lásit.

kovboj a nerad vráží do lidí, tak odjíždí poslední kovboj a nikdo z vás ho neví.

Ahoj, tady Michal David, já zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, přeju vám krásný léto, žijte non-stop, prožívejte si svoji lásku z pasáže, svůj disco příběh a mějte svých pár přátel. Čágos!

0: blbněme každý sám.
1: Že by se dalo blbnout taky spolu.
0: A chceš pistoli nebo samopal?
2: Pistoli.
0: Dobře, tak ukaž, jak budeš střílet. Jo, to je dobrý. A já. Tak jdem, jo?
2: A jsi mrtvej.
0: Jak to?
2: Teď jsem tě dostal.
0: No počkej, teď já jsem...
2: Ne, teď jsem tě trefil.
0: No počkej, ale to už si dávno měl střeva na trávníku.
2: Ty jsi mrtvej.
0: Ale ty jsi mrtvej.
2: Teď jsem tě trefil do ramene.
0: No ale to už jsi byl dávno mrtvej, ty už jsi neměl
2: stíle. Ty jsi mrtvej, ne, ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi normálně mrtvej.
2: Jsi mrtvej, říkám, ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
2: Jsi mrtvej, mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, Petr mě všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet. Už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Ahoj, tady Matěj a
1: Honza Homolovi
0: z kapely Vohnout. Zdravíme posluchače rádia
1: Tloskov.

0: zatím medvědem. I když vím, jak to chodí, už brzy pojedem.
1: Kde kdo staví zámky, buduje svůj velký hrad, a já za tou bílou lodí rozjedu se rád. Vídávám jí oknem, jak pluje oblohou, lidi remcaj s moknem, no to si pomohou. Neví, jak je pěkný na teplém dešti stát, a já za tou bílou lodí rozjedu se rád. Chci vidět bílý skály a rudý pohoří,
0: ty, co jsme o nich hráli, tam, kde ohně hoří.
1: Chci jen tak chytat lelky, žirafy klokany,
0: no a nemusí být velký na foťák od mámy.
1: Tam za tou bílou lodí bílými berany do světa se chodí na všechny strany. Dost lidí se bojí, že řeči neumí, ale ten, kdo o to stojí, ten ti rozumí.

Chlapci a děvčata, tady je Vilém Čok a chci vyslat nejkrásnější zdravici a chci zatloskat rádu Tloskov. Bravo a děkuji.

0: blbněme každý sám,
1: že by se dalo blbnout taky spolu.
0: A chceš pistoli nebo samopal?
2: Pistoli.
0: Dobře, tak ukaž, jak budeš střílet. Jo, to je dobrý. A já, tak jdem, jo?
2: A jsi mrtvej.
0: Jak to?
2: Teď jsem tě dostal.
0: No počkej, já jsem...
2: Ne, teď jsem tě trefil.
0: No počkej, ale to už si dávno měl střeva na trávníku.
2: Ne, ty jsi mrtvej.
0: Ne, ty jsi mrtvej.
2: Teď jsem tě trefil do ramene, jsi
0: no, ale to už jsi byl dávno mrtvej, ty už jsi neměl
2: střílet. Ty jsi mrtvej, ne, ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi normálně mrtvej.
2: Jsi mrtvej,
0: ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.

Tak já zdravím Rádio Troskov a přeju mu, aby prostě vysílalo úplně na všech vlnách, co prostě jsou, aby vysílalo i na těch vlnách, jsou ostatně rádia, aby přijel vlastně chytrý do toho rádio, aby vysílalo i v televizi, i v kině, a i v MP3 přehrávačík, a vlastně aby všude bylo to rádio a vlastně jsme neslyšeli nic jiného. Tak tomu přeju.

Prošel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky. A já chtěl odpověď na svoje otázky.

Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. A v ústech flétnu měl od Hieronyma Boše. Stál měsíc nad domy, jak čírka ve vodě, jak moje svědomí, když zvrací v záchodě. A já jsem náhle věděl, ano, to je darmoděj.

po domech jehly se slovníkem. Šel včera městem muž, podomní obchodník. Šel, ale nejde už, krev skápla na chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem

už mi malý byl svět, tak jsem chtěl na výlet. Doma jsem řekl, že budu zpátky, co nevidět. Byl jsem chytrý kluk, a to už je nejspíš fuk. Mám pocit, že stejně jsem, co se dalo splet. A ty jsi měla o mě strach, už když mi šlo, nač jsem sám. Tak nač teď brák, jak žebrák, na dluh rybí slib. Nemám víc si co přát, než že se dál budeš bát, že chytím i poslední ze zlatých ryb.

0: Já se jmenuji Štěpán Kojan, hraju v kapele Kex už skoro 40 let a zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, Petr Dudík, pijána všeho druhu. Ahoj.
2: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, tady bicí Vence Suchej.
3: Zdravím všechny posluchače Basa, Keksu, Vence, Kudrna

vždycky beru jako ztrátu. Státu vždy třeba notáře, jenž podobá se nádhernému stroji. Tím víc paštikáře, na němž jeho stát staní vždycky stojí.

0: blbněme každý sám.
1: Že by se dalo blbnout taky spolu.
0: A chceš pistoli nebo samopal?
1: Pistoli.
0: Dobře, tak ukaž, jak budeš střílet. Jo, to je dobrý. A já, tak jdem, jo?
1: A jsi mrtvej.
0: Jak to?
1: Teď jsem tě dostal.
0: No počkej, já jsem...
1: Ne, teď jsem tě trefil.
0: No počkej, ale to už si dávno měl střeva na správníku.
1: Ty jsi mrtvej.
0: Ale ty jsi mrtvej.
1: Teď jsem tě trefil do ramene.
0: No ale to už jsi byl dávno mrtvej, ty už jsi neměl střílet.
1: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
1: Ty jsi mrtvej.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat třeba pochopíš.

zase zrychlil se nedech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské plátno třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet. Už nikdy

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysař houflétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Ahoj, tady Jirka Urban z kapely Dimitri a zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu za tebou.

tak odjíždí poslední kovboj a nerad vráží do lidí. Tak odjíždí poslední kovboj a nikdo z vás ho nevidí.

0: blbněme každý sám.
1: Že by se dalo blbnout taky spolu.
0: A chceš pistoli nebo samopal?
2: Pistoli.
0: Dobře, tak ukaž, jak budeš střílet. Jo, to je dobrý. A já. Tak jdem, jo?
2: A jsi mrtvý.
0: Jak to?
2: Teď jsem tě dostal.
0: No počkej, já jsem...
2: Ne, teď jsem tě trefil.
0: No počkej, ale to už si dávno měl střeva na správníku.
2: Ne, ty jsi mrtvý.
0: Ale ty jsi mrtvý.
2: Teď jsem tě trefil do ramene.
0: No ale to už jsi byl dávno mrtvý, ty už jsi neměl
2: střílet.
0: Ty jsi
2: mrtvý.
0: Ty jsi
2: mrtvý.
0: Ty jsi mrtvý.
2: Ty jsi mrtvý.
0: Ty jsi normálně mrtvý.
2: Jsi mrtvý, říkám,
0: jsi
2: mrtvý.
0: Ty jsi mrtvý.
2: Jsi mrtvý, mrtvý.
0: Ty jsi mrtvý.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi bez nich gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet. Už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

za vlčkou vlčka z oblohy padá, chvilinku počká a potom ta je. Na staré sesli sedí pan Lada, obrázky kreslí zimního kraje. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima za okny je.

mokré biele svinstvo padá mi za limec. Štvrtý mesiac v jednom kúse, furt prosinec. Večer to odhážu, namážu záda, ráno se zbudím a zas kurva padá. Děcka majú zmrzlé kosti, saňkujú už jenom z povinnosti. Mrzne jak svině, 30 pod nulu, auto ani neškytne, hrudky se dělají v mogulu. Kolony aut, krok, sun, krok, bo silničaři tak jak každý rok, jsou překvapení velice, že sníh zasypal jim silnice. Pendolino stojí kde si gupolomi, zamrzli mu všecky cederomy. A policajti, ti to jistí z dálky, zalezli do arálky. Ladovská zima.

Na Vysočině zavřeli do jedničku. Kamiony hrali na honičku. Takzvané rally letní gumy. V tým kopcu u Meziříči spěchali s melounama a teď jsou však víte kde. Na ČT 1 studio sníh. Voldanová sedí na saních. A v Praze kalamita jak na Sibiři. 3 centimetry sněhu. A u muzea 4. Jak dálce vidím zasnížený říp, říkám si, pralče Čechu, ty jsi byl strašný cip. Kdyby si popošel ještě o pár kilometrů dále, tak jsem se teďka mohl kdesi v teple v plavkách valet. Místo toho, abych se člověk bál zajít do Teska na nakupy, jak jsou tam na těch rovných střechách sněhu kupy. Do toho všeho, jak mám zmrzlý nos a i líca, tak ještě z rady a provokátor nohavica. Mladovská zima záknuje a srdce jí má bílá nostalgie. Mladovská zima

0: Ahoj.
1: Tady
0: Klára
1: a Honzík
0: z kapely
1: My tři a vy. Zdravíme
0: Tloskováky
1: a posluchače
0: Rádia
1: Tloskov.
0: Nadprůměrný den vám přejeme,
1: nepláčeme, jen se smějeme. Mějte se tu prostě pájově v Tloskově.

Honza Bartošek, poslanec za KDU ČSL a také člen divadelního souboru Tyl v Dačicích. Zdraví všechny posluchače Rádia Tloskov a přeji vám pěkný den.

to už je třeba notáře, jenž podobá se nádhernému strodi. Tím víc paštikáře na němž jeho stát staní vždycky stojí.

0: neblbněme každý sám,
1: že by se dalo blbnout taky spolu.
0: A chceš pistoli nebo samopal?
1: Pistoli.
0: Dobře, tak ukaž, jak budeš střílet. Jo, to je dobrý. A já? Tak jdem, jo?
1: A jsi mrtvej.
0: Jak to?
1: Teď jsem tě dostal.
0: No počkej, já jsem...
1: Ne, teď jsem tě trefil.
0: No počkej, ale to už si dávno měl střeva na parávníku.
1: Ty jsi mrtvej.
0: Ne, ty jsi mrtvej.
1: Teď jsem tě trefil do ramene.
0: No ale to už jsi byl dávno mrtvej, ty už jsi neměl střílet.
1: Ty jsi mrtvej, ne, ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
1: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
1: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi normálně mrtvej.
1: Jsi mrtvej, říkám, jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
1: Jsi mrtvej, mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost z vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi bez nich gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy od.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: supukaya owolosso.
1: Tady je Dalibor Janda a přeju všem posluchačům Rádia Tloskov všechno nejlepší, hodně zdraví a samozřejmě hodně písniček s Daliborem Jandou a s Jiřinou Anou Jandovou.
2: Ahoj.

Viktor Dyk z kapely Wow. Zdraví posluchače Rádia Tlaskov. Mějte se jenom líp, líp, líp, líp, líp, líp. Wow.

0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov, čau. No a řekneme to unizono a je to, ne?
1: Cože říkáme?
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov.
1: Dobře.
2: Kapela Oči.
0: Tak počkej, na tři, ne?
2: Dobře.
0: Raz, a ještě štípnu, jo?
2: Mrkni.
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov. Ahoj.
1: Ahoj.

0: blbněme každý sám,
1: že by se dalo blbnout taky spolu.
0: A chceš pistoli nebo samopal?
2: Pistoli.
0: Dobře, tak ukaž, jak budeš střílet. Jo, to je dobrý. A já? Tak jdem, jo?
2: A jsi mrtvej.
0: Jak to?
2: Teď jsem tě dostal.
0: No počkej, já jsem...
2: Ne, teď jsem tě trefil.
0: No počkej, ale to už si dávno měl střeva na trávníku.
2: Ty jsi mrtvej.
0: Ale ty jsi mrtvej.
2: Teď jsem tě trefil do ramene.
0: No ale to už jsi byl dávno mrtvej, ty už jsi neměl střílet.
2: Ty jsi mrtvej, ne, ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi normálně mrtvej.
2: Jsi mrtvej, říkám,
0: jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi bez nich gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy o

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Dobrý den, já jsem Dana Matulková a chtěla bych moc pozdravit všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Až moje rybu zdusí ráno, v bludišti vrásek zabloudím, v mramoru.

tak odjíždí poslední kovboj a nerad vráží do lidí. Tak odjíždí poslední kovboj a nikdo z vás ho nevidí.

0: nevím, kam skočit. Já denně 100 let se stánu, když neprodám, tak baborať, co počít. A já blbnu už ze všeho a někdy mám chuť z okna vrhnout dolů. Tak neblbněme každý sám, že by se dalo blbnout taky spolu.
1: A chceš pistoli nebo samopal?
2: Pistoli.
1: Dobře, tak ukaž, jak budeš střílet. Jo, to je dobrý. A já. Tak jdem, jo?
2: A jsi mrtvej.
1: Jak to?
2: Teď jsem tě dostal.
1: No počkej, já jsem...
2: Ne, teď jsem tě trefil.
1: No počkej, ale to už si dávno měl střeva na trávníku.
2: Ne, ty jsi mrtvej.
1: Ale ty jsi mrtvej.
2: Teď jsem tě trefil do ramene, jsi
1: no
2: mrtvej.
1: Ale to už jsi byl dávno mrtvej, ty už jsi neměl
2: střílet. Ty jsi mrtvej.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě tvoř k obrazu svému, nech mě schořet. Už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: kapela Schodiště.
1: Zdraví
0: Lasko!

0: co tu běží, to je to, co tu běží, to je to, co tu běží, to je to, co tu běží, bík či nebík.
1: Thank you.

náhodou jako ztrátu. Státu vždy třeba notáře, jenž podobá se nádhernému stroji. Tím víc paštikáře na němž jeho stát staní vždycky stojí.

0: točit. Já denně 100 let se stánu, když neprodám, tak paporať, co počít. A já blbnu už ze všeho a někdy mám chuť z okna vrhnout dolů. Tak neblbněme každý sám,
1: že by se dalo blbnout taky spolu.
2: A chceš pistoli nebo samopal?
3: Pistoli.
2: Dobře, tak ukaž, jak budeš střílet. Jo, to je dobrý. A já? Tak jdem, jo?
3: A jsi mrtvej.
2: Jak to?
3: Teď jsem tě dostal.
2: No počkej, já jsem...
3: Ne, teď jsem tě trefil.
2: No počkej, ale to už si dávno měl střeva na trávníku.
3: Ne, ty jsi mrtvej.
2: Ale ty jsi mrtvej.
3: Teď jsem tě trefil do ramene, jsi
2: no
3: mrtvej.
2: Ale to už jsi byl dávno mrtvej, ty už jsi neměl
3: střílet. Ty jsi mrtvej.
4: Čau, tady je Kavalír, zdravím Rádio Tloskov. Mějte se krásně.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš, jak je těžké.

zase zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, Petr mě všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet. Už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, tak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: zjištění svět na pohled. Pak vezmu do ruky naposled dvě rupie a do prstů to kvítí. Stejně se do roka vrátím zpět, ale teď...
1: Přistáváme na letišti Václava Havla v Praze. Venkovní teplota je 4 stupně.

0: Zdravíme Rádio Tloskov, ať vám to vysílá co nejdál.
1: Já se připojuju taky ke Zdeňkovi, zdraví vás Vítek Sázavský z kapely Neřeš a ještě je tady s náma
2: Filip Benešovský, zdravím moc pana ředitele Tloskova a ať vám to dlouho vydrží.
1: Tak se mějte hezky, ahoj.

0: jak Apollo 13, ale jsem spíš jak Apollo 13, ztracený na dráze, na oběžné dráze, řešící nesnáze.
1: Čau, tady je opičí banda zrní a zdravíme všechny posluchače rádia.

Dobrý den, tady je Henrieta Hornáčková, herečka z Městských divadel pražských. Velice zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.

toužit třeba notáře, jenž podobá se nádhernému strodi. Tím víc paštěkáře na němž jeho stát staní vždycky stojí.

0: blbněme každý sám,
1: že by se dalo blbnout taky spolu.
0: A chceš pistoli nebo samopal?
1: Pistoli.
0: Dobře, tak ukaž, jak budeš střílet. Jo, to je dobrý. A já? Tak jdem, jo?
1: A jsi mrtvej.
0: Jak to?
1: Teď jsem tě dostal.
0: No počkej, já jsem...
1: Ne, teď jsem tě trefil.
0: No počkej, ale to už si dávno měl střeva na parávníku.
1: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
1: Teď jsem tě trefil do ramene.
0: No ale to už jsi byl dávno mrtvej, ty už jsi neměl střílet.
1: Ty jsi mrtvej, ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
1: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
1: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi normálně mrtvej.
1: Jsi mrtvej,
0: ty jsi mrtvej.
1: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet, už nikdy o

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Wakijaman, ula puso pukata o wolo suso.
1: Ahoj, já jsem Krištof.
2: Ahoj, já jsem Zbyněk.
1: Zdravíme posluchače Rádia Tloskov a jsme kapela Portless. Then...

Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i A ještě jednou. Počkejte, já vás zdravím ještě jednou. Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i posluchače Rádia Tloskov.

I všechno začíná, co potom život nazývá se. Zdali u mimina, anebo ještě dřív. Těžko se vzpomíná, jak se kdo dostal na zem, kdo souhlas udělil, kdo přívětivě kýv. A malá srdíčka se do pohybu rázem dají, učit se nemusí a každý zná svůj čas. I když jsou maličká, tak velikou věc rozhoupají, kolo se roztáčí a to...

A první kroče nás dlouho čekat nenechají, i první slovíčka a lidská vůle v nich. Kdo z nás kam dospěje, před námi ještě život tají, malinká srdíčka teď máme na dlaních. Ach, jak jsou složité ty větve, které z klíčků rostou, a pole rozryté, však měli bychom znát, že svět má zákony, co tají v sobě pravdu prostou. Kdo usnul z večera, tak musí ráno vstát. Můj svět rozryté.

I hezké pohádky nás uvítají na počátku. V nich lidské moudrosti najdeme víc než dost. A já jsem některé si schoval prostě na památku. Nepě v nich zapsána i lidská pitomost. Dál film se odvíjí, i když jsme teprv na začátku. A všechno pomíjí a nevrátí se k nám. Jen život začal, už tak nenuťme mu první splátku. Náš život je...

kdy vlastně začíná to, co stářím pak nazýváme. Nehleďte očima, srdce přidejte k nim. Vždycky mě dojímá, že život nikdy nevzdáme, neboť je celý náš, toť všechno, co já vím. Nemůžeš všechno mít, to zpravidla se říká vždycky, když se ti nedaří, když máš na sebe zlost. Dobře se dívejte, vždyť je to strašně sympatický, uchopit čas i v stáří pro radost. Můj svět tak rozmilý, co přines si nám do kolíbky, jen sebe celého.

Dál film se odvíjí a budem zase na začátku. Kolo se otočí a pak zůstane stát. Neb všechno pomíjí, ten odnese si na památku, kdo nikdy nepřestal mít celý život rád. Teď filmu tvůrcové se všem upřímně omlouvají. Co chtěli vyvolat, to nebyl pouze smích. I oni lidmi jsou a též svoje chyby mají. Však nejsou jediný, všichni jsme na saních.

Rádio Tloskov je ojedinělým internetovým rádiem na území České republiky. Moderátory rozhovorů, písniček a pořadů jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem rádia je osobní setkání lidí se zdravotním postižením se zajímavými a známými osobnostmi, na které si chystají často netradiční otázky. Dokazují tak, že lze vyvrátit mýtus o tom, že lidi s mentálním postižením je možné zaměstnat pouze manuální činností. Rádio tak představuje prostor pro smysluplně strávený volný čas, podporu kognitivních funkcí a rozvoj sebevědomí lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Kontaktovat nás můžete e-mailem na adrese radio@tloskov.cz.

tak odjíždí poslední kovboj a nerad vráží do lidí. Tak odjíždí poslední kovboj a nikdo z vás ho nevidí.

vždycky beru jako ztrátu. Státu vždy třeba notáře, jenž podobá se nádhernému stroji. Tím víc paštikáře, na němž jeho stát staní vždycky stojí.

0: blbněme každý sám,
1: že by se dalo blbnout taky spolu.
0: A chceš pistoli nebo samopal?
2: Pistoli.
0: Dobře, tak ukaž, jak budeš střílet. Jo, to je dobrý. A já? Tak jdem, jo?
2: A jsi mrtvej.
0: Jak to?
2: Teď jsem tě dostal.
0: No počkej, já jsem...
2: Ne, teď jsem tě trefil.
0: No počkej, ale to už si dávno měl střeva na trávníku.
2: Ty jsi mrtvej.
0: Ale ty jsi mrtvej.
2: Teď jsem tě trefil do ramene.
0: No ale to už jsi byl dávno mrtvej, ty už jsi neměl střílet.
2: Ty jsi mrtvej, ne, ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi normálně mrtvej.
2: Jsi mrtvej, říkám,
0: jsi
2: mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
3: Štěpán Kojan z kapely Kex zdraví posluchače Rádia Tloskov.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysař houflétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Viktor Dyk a kapela Vau, zdraví posluchače Rádia Tloskov. Zdravíme vás a mějte se prostě, Vau!
1: Vau!

Ahoj, tady Michal David, já zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, přeju vám krásný léto, žijte non-stop, prožívejte si svoji lásku z pasáže, svůj diskopříběh a mějte svých pár přátel. Čágos!

choď do kláštera krásného díla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbyla. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

plotny. Tak jsem si vybral démona, byla dlouhá jak kolona, dvoči měla jak porota, řekl jsem si, bude dobrota. Když děvče se s tím nepáře, tak člověka to rozháže, začne ho tlačit žaludek, spěchá navštívit záchůdek. Nebe sámi snad prominou, že zase šel jsem za jinou, nový zážitek hodnotný, lepší než smrdět u plotny. Nový zážitek hodnotný, lepší než smrdět u plotny. Dneska už nikam nespěchám, zlákat se ničím nenechám, v klidu si luštím křížovku, miluji jen svou pohovku, na ní jsem zkoušel plně žít, na ní jsem našel pravý klid, škoda, že mládí nezbedné, zmizelo.

0: oči. Já denně 100 let zestárnu, když neprodám, tak baborať, co počít. A já blbnu už ze všeho a někdy mám chuť z okna vrhnout dolů. Tak neblbněme každý sám,
1: že by se dalo blbnout taky spolu.
2: A chceš pistoli nebo samopal?
3: Pistoli.
2: Dobře, tak ukaž, jak budeš střílet. Jo, to je dobrý. A já? Tak jdem, jo?
3: A jsi mrtvej.
2: Jak to?
3: Teď jsem tě dostal.
2: No počkej, teď já jsem...
3: Ne, teď jsem tě trefil.
2: No počkej, ale to už si dávno měl střeva na trávníku.
3: Ty jsi mrtvej.
2: Ale ty jsi mrtvej.
3: Teď jsem tě trefil do ramene, jsi
2: no
3: mrtvej.
2: Ale to už jsi byl dávno mrtvej, ty už jsi neměl
3: střílet. Ty jsi mrtvej, ne, ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
3: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
3: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi normálně mrtvej.
3: Jsi mrtvej, říkám,
2: ty jsi
3: mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
3: Jsi mrtvej, mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi bez sny, gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet. Už nikdy

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Kapela HM, zdraví Rádio Tleskov.
1: Tleskov.

Chlapci a děvčata, tady je Vilém Čok a chci vyslat nejkrásnější zdravici a chci zatloskat rádu Tloskov. Bravo a děkuji.

0: příběh třetí, jak vyzrát na motýly. Tatínek zahradník naslinil prst, vystrčil ho z okna a řekl, dneska tam fouká motýlí vánek. Motýlí, podivil se Radovan. Tak, to je tak jemný vánek, že ho nejspíš dělají motýly křídlama, odpověděl tatínek. A asi měl pravdu, protože nad tím naším zahradnictvím poletoval, kroužil a třepetal se celý oblak bělásků. Chlapeček vyběhl ven a rovnou do toho bílého a tichého hejna, které nedělalo vůbec žádný hluk a jen tiše způsobovalo motýlí vánek. A kdo ví, jestli to nebyly motýly ochočení nebo co, protože Radovanovi klidně usedali do vlasů i na ruce. To je krása, motal se zahradnický klouček mezi bělásky a jednoho musel odfouknout ze špičky nosu, jelikož ho šimral. Ty se raduješ a podívej naše zelí, povzdechl si tatínek. Je to k pláči. Radovan nechal motýly a sklonil se k záhonu zelí a tu viděl, že po zelných hlávkách stékají smutné, průzračné krůpěje, což nebylo nic jiného než zelné slzy. Nebreč, zelí, pohladil Radovan jednu kadeřavou hlavu. My tě přesadíme. A vykročil do kůlny pro rýč. Kam bys ho chtěl přesazovat, zastavil ho otec. Dál od cibule, tati. Nikdy nedávej zelí k cibuli. Maminka u cibule taky pláče, to přece víš. Ačkoliv neměl zahradník právě nejlepší náladu, musel se tomu zasmát a hned také musel synkovi vysvětlit, že zelí nepláče kvůli cibuli, ale kvůli běláskům, protože jsou škodliví až hamba. Škodliví? Vzdychl Radovan a zklamaně se podíval na ten tichý bílý oblak, který vypadal ve výšce nad zahradnictvím jako nečekaná malá sněhová přeháňka. A jak, hochu, řekl tatínek, snesou nalupení vajíčka a až se z nich vylíhnou housenky, všechno zelí nám sežerou. Potvory, kdo by to do nich řekl? Ulevil si Radovan, ale pak povídá, neboj se, tati, já na ně vyzraju. A posadil se na stočenou hadici, dal si bradu do dlaní a přemýšlel. Přemýšlel dlouho. Tatínek během toho přemýšlení stačil prosít dvě kolečka kompostové hlíny a motýly se zatím usadili na zelném záhonu. Co to děláš? Zajímal se zahradník. Zraju, odpověděl Radovan. Jsi snad hruška, kroutil hlavou otec. Nejsem hruška, ale zraju, abych na ně vyzrál. A v tom pod sebou zaslechl zahuhlání. Neseď a pusť mě na ně, huhlala hadice. To je nápad. Radovan vyskočil, přivolal na pomoc psa Kvika a společnými silami otočili kohoutkem. Vodní proud motýly pěkně překvapil. Vyletěli vzhůru a začali kroužit ve výšce přímo nad Radovanem. Aby je zasáhl, musel Radovan mířit rovnou nad sebe, čímž došlo k zajímavému úkazu, že byl na rozdíl od motýlu brzy mokrý. Akorát nastydneš, řekl tatínek a zastavil vodu. Ještě, že bylo sluníčko, Radovan se sušil a během toho sušení nepřátelsky sledoval drzé bělásky, kteří vycítili, že je na ně krátký a tiše přistáli na zelných hlávkách. Někteří se jen tak slunili, ale někteří seděli podezřele soustředěně a poslepičím způsobu přikrčeně a to nejspíš znamenalo, že už snášejí vajíčka. Kviku, vem si je, dostal Radovan nápad. Pes se okamžitě probral z pospávání a už lítá mezi řádky. Kudy běží, tam se motýly zvedají. Kudy neběží, tam zase usedají. Tati, hele, jak je Kvik krásně vyrušuje od snášení vajec. Jenže pes měl za chvíli dost. S vyplazeným jazykem se dobelhal k boudě a když popak mezi slechy usedl motýl, mávnul nad tím packou a odevzdaně zavřel oči. To bílé, neodbytné mračno bělásků si podle všeho řeklo, že nepřítel už vystřílel všechen prach a znovu začalo klást do záhybů zelných listů své malé žluté miny. Jak to ta Kateřinka dělá, že přichází vždycky jako na zavolanou? Právě teď otevřela vrátka a řekla, máte salát? Máme smutek, odpověděl Radovan. Potřebujeme odehnat motýly, ale nevíme jak. My jsme si už pověděli, že Radovanova nejlepší kamarádka je krásná, ale nevím, jestli jsme stačili říct, že má za ušima. No, tím se nemyslí, že má za ušima zahnuté drátky od svých brejliček. Ty tam samozřejmě taky má. Tím se myslí, že jedla vtipnou kaši. A když někdo jí vtipnou kaši, tak si nesmíte zase představovat, že se láduje nějakým legračním pyré. To prostě znamená, že mu to zapaluje. Ale jelikož byste si zase mohli myslet, že se jedná o požár, bude nejlepší, když vám rovnou řeknu, že Kateřinka nebyla hloupá. Co takhle zavřít je do sklepa, řekla. Nápad je to dobrý, ale jak je tam dostat, řekl Radovan. A jelikož děti nemohly přijít na to, jak motýly přemístit do sklepa, přispěchala Kateřinka s dalším nápadem. Smetiště. Kdo ví, co je smetiště, ten vůbec nemusí tohle poslouchat. Ale kdo to neví, ten se to tady doví. Když je na okraji města nějaký vhodný dolík, přijde tam člověk z obecního úřadu a zatluče do země ceduly s nápisem skládka zakázána. A na to místo pak občané, zejména v noci, odhazují děravé hrnce, proleželé matrace, pixly od barev, dráty, prošlapané boty a jiné věci, které už jim dosloužily. A protože příroda je moudřejší než občané, dá na tom místě vybujet vysokým kopřivám, aby to tak nebylo do očí. Tak to je konec výkladu o smetišti. Kousek za plotem našeho zahradnictví bylo pěkné smetiště. A ten Kateřinčin nápad spočíval v tom, že by se motýly mohly nalákat na kopřivy. Tam ať si s klidem nakladou vajíčka a housenky ať si je s klidem sežerou. Nespal se, řekla holčička Radovanovi, když se octly mezi žahavými rostlinami, které byly větší než oni. My zahradnické děti si z kopřiv nic neděláme, řekl Radovan a odvážně si začal klestit cestu pálivým lesem. My obyčejné děti z nich máme pálivé pupínky, to vy ne? Divila se Kateřinka. My také, ale nic si z toho neděláme. Když se dostali až na vrchol odpadkové hory a schladili si slinami zásahy, stoupli si na starou pohovku s vyhřezlými péry, odkud viděli zahradnictví jako na dlani. Kateřinka přiložila dlaně k ústům a zvolala. Motýly, poleďte sem, na puta puta, na! A tu se začaly vršky kopřiv komíhat a za chvíli děti zjistili, že se k ním střeštěně ženou slepice. To ne, Kateřinko, tak se přivolávají slepice, smál se Radovan. A hned začal tleskat a říkat, jedeš! Protože věděl, že slepice sice nejezdí, ale tímhle slovem se nejlépe zaženou. A jak se volá na motýly? To právě nevím, pokrčil chlapeček rameny. Kateřinka tedy udělala znovu z dlaní kornout a zkusila to jinak. Motýly, poleďte sem, na lida, lida, liduška. A tu se vám z potoka vykolébal houfek kachen a hned se horlivě žene k dětem. Ale ne, tak se volá na kachny, směje se Radovan a žene kačeny zpátky. A volá se vůbec nějak na motýly? Asi ne, posmutní zahradnický chlapeček. Nikdo ještě nikdy motýly nikam nevolal a tak na to není žádné říkání. Co takhle, zkusila to Kateřinka do třetice. Motýly, poleďte sem, na mota mota, na. A to bylo to správné říkání, to na ně zabralo. Jak ho zaslechli, zvedli se z hlávek zelí a zakroužili nad smetištěm. Teď si to trefila, Kateřinko, jásal Radovan. Když už byly motýly tak blízko, dělala jim Kateřinka chutě. Pojďte na kopřivy, jsou dobré a výživné, rostou po nich vlasy. budete mít krásně chlupatý housenky, přidal se Radovan. Kateřinka mu zašeptala, že housenky od bělásků chlupaté nejsou, ale Radovan řekl, to nevadí, naslibovat jim to můžeme. Když první motýli dosedli do kopřiv, děti radostí poskakovali na staré pohovce jako na trampolíně. A tak se dobrá věc málem podařila. Všimněte si, že říkám málem. Když se slovo málem někam vloudí, kolikrát všechno zkazí a stejně dovedou škodit i jeho kamarádi skoro, téměř a takřka. Totiž, nad lesem kopřiv se začal z ničeho nic míhat podivný, průhledný pytlík na hůlce. A ten pytlík bělásky lapal po dvou, někdy i po pěti najednou. Kdyby je jenom lapal, on je však vysypával za plot přímo do zahradnictví. A víte, kdo ten pytlík na hůlce držel v ruce a kdo s ním mával? Protože to není možné uhodnout, řeknu vám to rovnou. Zlý výrostek Hugo. Nezbláznil se z Hugo, vyjeli na něj děti. Ale Hugo je vůbec nebral na vědomí. Dál se oháněl síťkou na motýly, kterou jistě někomu ukradl, a dál zlomyslně vytřepával bělásky nad zelné hlávky. Něco jiného by bylo, kdyby měl Hugo přírodovědné zájmy, kdyby měl ku příkladu sbírku motýlů, jako jsou otakárek feniklový či perleťovec stříbropásek. A kdyby mu v ní chyběl bělásek zelný, prosím, ať si ho chytí, ale z jeho počínání bylo jasně vidět, že žádné přírodovědné zájmy nemá a že chce jenom škodit a má z toho potěšení, čili že je to bytost ještě škodlivější než housenka běláska zelného. A na takové kazy světy se musí lestí.
1: Tkaničky,
0: zašeptala Kateřinka Radovanovi do ucha a obě děti si začaly rozvazovat boty. To bylo Hugovi divné. Proč se zouváte? Zeptal se, když běžel kolem nich uličkou v kopřivách. Je nám horko, řekla Kateřinka. Pak svázali všechny čtyři tkaničky do jedné dlouhé šňůrky a tím byla past na Huga hotová. Tobě není horko? Zeptal se ho Radovan, když se k ním se síťkou nad hlavou tryskem blížil. Ne, odpověděl výrostek těsně předtím, než zakopl o napnuté tkaničky a přistál na břicho v kopřivách. A teď? Ptají se ho děti a vesele poskakují na starém otomanu. Teď už Hugovi horko bylo. Když uvážíte, že měl na sobě jen trenky a že nebyl zahradnický, nemůžete se divit, že se běžel schladit do potoka s takovým kňučením. To se nám, myslím, povedlo, usoudil Radovan. Na, mota, mota, na, zvolala Kateřinka na zatoulané bělásky a všichni motýli se poslušně vrátili na kopřivy. Když to pak večer Radovan vyprávěl mamince, usmívala se tak mile, že jí bylo na očích vidět, jakou má radost. To jsme si zase užili světa, pomyslil si zahradnický chlapeček podpruhovanou peřinou. A jak si tak na všechno vzpomínal, ve spánku se usmíval.

Tak já zdravím rádio Troskov a přeju mu, aby prostě vysílalo úplně na všech vlnách, co prostě jsou, aby vysílalo i na těch vlnách, jsou ty ostatní rádia, aby přijel vlastně chytrým to rádio, aby vysílalo i v televizi, i v kině, a i v MP3 přehrávačík, a vlastně aby všude bylo to rádio a vlastně jsme neslyšeli nic jiného. Tak tomu přeju.

jak vítr všude chladné pouště mračen tvých, co máš je s deštěm ustnulé na tvářích, smáčí líbeznou tu krajinu. Poslední jarní mraz okrutý dech, co zlostně ukájí se na květ.

šumí dešť, jak rozplakal se pod večer, když předtím na střechách se horkem potil tchér. Smívá je nejpevnější obětí pro radné lásky, hnus i žár i stesk, a pevný dub vedví rozpoutil blesk. Hříva plamenů šeptá, co je ti. Tam sámku míří kočár splašeného spřežení, kol čisté tůně směr svůj nemění. Však hladná písa.

věřit a dát se čistou vírou k hříchu svést, tu krutou bolest v prsou nelze snést. Loudí životem splatit těch pár chvil, ať dítě, žena, muž, člověk či bůh, déšť, vítr, hvězdy, slunce, platí vzduch. Loudí, hledaje účel, smysl, cíl.

0: blbněme každý sám,
1: že by se dalo blbnout taky spolu.
0: A chceš pistoli nebo samopal?
1: Pistoli.
0: Dobře, tak ukaž, jak budeš střílet. Jo, to je dobrý. A já? Tak jdem, jo?
1: A jsi mrtvej.
0: Jak to?
1: Teď jsem tě dostal.
0: No počkej, já jsem...
1: Ne, teď jsem tě trefil.
0: No počkej, ale to už si dávno měl střeva na správníku.
1: Ty jsi mrtvej.
0: Ale ty jsi mrtvej.
1: Teď jsem tě trefil do ramene.
0: No ale mrtvej. To už jsi byl dávno mrtvej, ty už jsi neměl střílet.
1: Ty jsi mrtvej. Ne, ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
1: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
1: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi normálně mrtvej.
1: Jsi mrtvej, říkám, jsi mrtvej.
2: Dobrý den, tady Jirka Šmicer a zdravím všechny posluchače Rádia Tleskov.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově. Přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet. Už nikdy on

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Já se jmenuji Štěpán Kojan, hraju v kapele Kex už skoro 40 let a zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, Petr Dudík, pijána všeho druhu. Ahoj.
2: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, tady bicí Vence Suchej.
3: Zdravím všechny posluchače Basa, Keksu, Vence Kudrna,

0: Ahoj!
1: My jsme kapela
2: Pipes and Pines!
1: A zdravíme rádio
3: Kloskov!
4: Yeah!

No a po tělesný nemůže přijít jiná než duševní. A spolu s ní František Štáfek, další host večera dnešního. Bude hrát na trumpetu. František, trumpeta.

Mě před půl rokem nechala, říká se, kdo uteče, vyhraje. A ty si navíc zatím někam nutně spěchala, nicméně doufám, že tu vystoupíš. Věřím, že tento zázrak stane se, jen co se nalíčíš a nakoupíš. Jedna z těch tramvají ti

tak odjíždí poslední kovboj a nerad vráží do lidí. Tak odjíždí poslední kovboj a nikdo z vás ho nevidí.

vždycky beru jako ztrátu. Státu vždy třeba notáře, jenž podobá se nádhernému stroji. Tím víc paštikáře na němž jeho stát staní vždycky stojí.

0: Kaj, chceš pistoli nebo samopal?
1: Pistoli.
0: Dobře, tak ukaž, jak budeš střílet. Jo, to je dobrý. A já, tak jdem, jo?
1: A jsi mrtvej.
0: Jak to?
1: Teď jsem tě dostal.
0: No počkej, já jsem...
1: Ne, teď jsem tě trefil.
0: No počkej, ale to už si dávno měl střeva na spravníku.
1: Ty jsi mrtvej.
0: Ale ty jsi mrtvej.
1: Teď jsem tě trefil do ramene.
0: No ale to už jsi byl dávno mrtvej, ty už jsi neměl
1: střílet. Ty jsi mrtvej,
0: ty jsi mrtvej.
1: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
1: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi normálně mrtvej.
1: Jsi mrtvej, říkám,
0: ty jsi mrtvej.
2: Ahoj, tady Kuba Červinka ze skupiny Mňága až Džorb. Zdravím posluchače Rádia Tloskov.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost z vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš, jak je těžké nemilovat.

zase zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet. Už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, tak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

To se vám povedlo, tetičko. Praštit mě vařečkou přes víčko. Tak, jak si mě vychováte, poznáte, poznáte, poznáte. To se vám povedlo, dědečku. Dát mi napínáček pod dečku. Smějete se, až slezíte. Nic nevíte, nevíte, nevíte. Ba, ba, ba. Va, va, va, va. Když jsem vyrostl z dětské podoby, zmlátil jsem dětka až do mdloby. Rozesmála mě skutečnost, že má dost, že má dost, že má dost. Když jsem zesílil, tak pro zábavu, vzal jsem tetu tyčí přes hlavu. Pak jsem si začal schánět hned,

Tak, co? Vlastně do vzorku bych ještě vám nabít tady jednu věc, která, už to trvá hodně dlouho, jistý člověk má dokončenou, já mám rozdělanou. Má dvě části a ty půlky nejdou dohromady. Jo. To je základním rysem téhle věci. No. Je to, jsou to dvě půlky, není to celá píseň. Jo, je to Big Beat.

0: zničit. Já denně 100 let zestárnu, když neprodám, tak baborať, co počít. A já blbnu už ze všeho a někdy mám chuť z okna vrhnout dolů. Tak neblbněme každý sám,
1: že by se dalo blbnout taky spolu.
2: A chceš pistoli nebo samopal?
3: Pistoli.
2: Dobře, tak ukaž, jak budeš střílet. Jo, to je dobrý. A já. Tak jedem, jo?
3: A jsi mrtvej.
2: Jak to?
3: Teď jsem tě dostal.
2: No počkej, já jsem...
3: Ne, teď jsem tě trefil.
2: No počkej, ale to už si dávno měl střeva na trávníku.
3: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
3: Teď jsem tě trefil do ramene.
2: No ale to už jsi byl dávno mrtvej, ty už jsi neměl střílet.
3: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
3: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
3: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
3: Ty
2: jsi normálně mrtvej.
3: Jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
4: Ahoj, tady je Magda Malá. Zdravím všechny posluchače rádia Tloskov.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct. A pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul, a ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř, otočila ven a vzniklo

0: chceš pistoli nebo samopal?
1: Pistoli.
0: Dobře, tak ukaž, jak budeš střílet. Jo, to je dobrý. A já, tak jdem, jo?
1: A jsi mrtvej.
0: Jak to?
1: Teď jsem tě dostal.
0: No počkej, já jsem...
1: Ne, teď jsem tě trefil.
0: No počkej, ale to už jsi dávno měl střeva na parávníku.
1: Ne, ty jsi mrtvej.
0: Ale ty jsi mrtvej.
1: Teď jsem tě trefil do ramene, jsi
0: no ale mrtvej. To už jsi byl dávno mrtvej, ty už jsi neměl
1: střílet. Ty jsi mrtvej, ne, ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
1: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
1: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi normálně mrtvej.
1: Jsi mrtvej, říkám,
0: ty jsi
1: mrtvej.
2: Ahoj, tady je Magda Malá. Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi, bez nich gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy o

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

cigaret. Kéž se smilují, kéž aspoň na několik vteřin přistoupí k oblízkaným dveřím, u kterých čekám.

rozladěným, s výrazem hrůzy za mým stolem. Usedl s parapletem roztaženým do široka, na krabičce od cigaret.

Ahoj, tady Magda Malá. Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.

tak odjíždí poslední kovboj a nerad vráží do lidí. Tak odjíždí poslední kovboj a nikdo z vás ho nevidí.

0: někam skočit. Já denně 100 let se stárnu, když neprodám, tak paporať, co počít. A já blbnu už ze všeho a někdy mám chuť z okna vrhnout dolů. Tak neblbněme každý sám,
1: že by se dalo blbnout taky spolu.
2: A chceš pistoli nebo samopal?
3: Pistoli.
2: Dobře, tak ukaž, jak budeš střílet. Jo, to je dobrý. A já. Tak jdem, jo?
3: A jsi mrtvej.
2: Jak to?
3: Teď jsem tě dostal.
2: No počkej, já jsem...
3: Ne, teď jsem tě trefil.
2: No počkej, ale to už si dávno měl střeva na trávníku.
3: Ne, ty jsi mrtvej.
2: Ale ty jsi mrtvej.
3: Teď jsem tě trefil do ramene, jsi
2: no
3: mrtvej.
2: Ale to už jsi byl dávno mrtvej, ty už jsi neměl
3: střílet. Ty jsi mrtvej.
4: Ahoj, tady Magda Malá. Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to pstenku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy ona.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysař houflétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

zloba tatáš a temnou skrytou hmotu nenamatáš. Chtěl bych umět lidi milovat, prej stačí jim pár věcí dobrát.

státu. Státu vždy třeba notáře, jenž podobá se nádhernému stroji. Tím víc paštikáře na němž jeho stát zdaní vždycky stojí.

0: někam skočit. Já denně 100 let zestárnu, když neprodám, tak baborať, co počít. A já blbnu už ze všeho a někdy mám chuť z okna vrhnout dolů. Tak neblbněme každý sám,
1: že by se dalo blbnout tak spolu.
2: A chceš pistoli nebo samopal?
3: Pistoli.
2: Dobře, tak ukaž, jak budeš střílet. Jo, to je dobrý. A já? Tak jdem, jo?
3: A jsi mrtvej.
2: Jak to?
3: Teď jsem tě dostal.
2: No počkej, teď já jsem...
3: Ne, teď jsem tě trefil.
2: No počkej, ale to už si dávno měl střeva na trávníku.
3: Ne, ty jsi mrtvej.
2: Ale ty jsi mrtvej.
3: Teď jsem tě trefil do ramene, jsi
2: no
3: mrtvej.
2: Ale to už jsi byl dávno mrtvej, ty už jsi neměl
3: střílet. Ty jsi mrtvej, ne, ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
3: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
3: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi normálně mrtvej.
3: Jsi mrtvej, říkám,
2: ty jsi
3: mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
3: Jsi mrtvej, mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi bez sny v gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet. Už nikdy o

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

plavím chápu, ať silný křídla je zpátky donesou. Tratím pevný mosty a volný tratě vlakům, pošťákům psaní s dobrou adresou. Ať každý další den je lepší vždycky aspoň o poznání a zdání neklamou. Ať dočká se i ten,

Zdivočel Rorísek, když viděl Pivoňku, jak zvolna ke zvonku okvětí sklání. Zdivočel chudáček, třás se mu zobáček, líbila se mu a tak žárlil na ní. Daleko, daleko, daleko v cizině. Autobus vez hocha se snědou pletí. V tu samou hodinu řidič vjel na minu. Chlapec i Rorísek povětřím letí.

v hlubinách vesmíru, kde větry nevanou, tam slzy nekanou, nechodí průvod. Pohroužen do duše věřím, nic netuše, že to, co teď tady, tam má svůj důvod.

0: Teď se asi moc nehodí na hlas kýchat. Jak asi chorýma, byť ho to dojíma. Jak asi chorýma potichu dýchat.
1: Ahoj, tady Magda Malá. Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.

0: blbněme každý sám,
1: že by se dalo blbnout taky spolu.
0: A chceš pistoli nebo samopal?
2: Pistoli.
0: Dobře, tak ukaž, jak budeš střílet. Jo, to je dobrý. A já? Tak jdem, jo?
2: A jsi mrtvej.
0: Jak to?
2: Teď jsem tě dostal.
0: No počkej, já jsem...
2: Ne, teď jsem tě trefil.
0: No počkej, ale to už si dávno měl střeva na trávníku.
2: Ty jsi mrtvej.
0: Ale ty jsi mrtvej.
2: Teď jsem tě trefil do ramene.
0: No ale to už jsi byl dávno mrtvej, ty už jsi neměl střílet.
2: Ty jsi mrtvej, ne, ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi normálně mrtvej.
2: Jsi mrtvej, říkám, jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
2: Jsi mrtvej, mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově. Přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat třeba pochopíš.

se zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet, už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

tak odjíždí poslední kovboj a nerad vráží do lidí. Tak odjíždí poslední kovboj a nikdo z vás ho nevidí.

0: blbněme každý sám,
1: že by se dalo blbnout taky spolu.
0: A chceš pistoli nebo samopal?
1: Pistoli.
0: Dobře, tak ukaž, jak budeš střílet. Jo, to je dobrý. A já? Tak jdem, jo?
1: A jsi mrtvej.
0: Jak to?
1: Teď jsem tě dostal.
0: No počkej, já jsem...
1: Ne, teď jsem tě trefil.
0: No počkej, ale to už si dávno měl střeva na parávníku.
1: Ty jsi mrtvej.
0: Ale ty jsi mrtvej.
1: Teď jsem tě trefil do ramene.
0: No ale to už jsi byl dávno mrtvej, ty už jsi neměl střílet.
1: Ty jsi mrtvej, ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
1: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
1: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi normálně mrtvej.
1: Jsi mrtvej,
0: ty jsi mrtvej.
1: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš, jak je.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské plátno třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet. Už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná hitovka.

Dík vám okna, něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí. Nebo je to zas jenom špás? Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když bralo jí to na stranu, asi jí tížilo.

vzdechy, všechny se upíjejí někde o samotě. Tak blechajím Jindřiška přišla o svého druha, předvečer svadební.

kuchaře za splešák s jinou zahnul. Jednou je přistihla, no prostě žádná psina. Pod tíhou svědomí on na život si šáhnul. Skočil

0: Ahoj.
1: Tady
0: Klára
1: a Honzík
0: z kapely
1: My tři a vy. Zdravíme
0: Tloskováky
1: a posluchače
0: Rádia
1: Tloskov.
0: Nadprůměrný den vám přejeme,
1: nepláčeme, jen se smějeme. Mějte se tu prostě bájově v Tloskově.

0: blbněme každý sám,
1: že by se dalo blbnout taky spolu.
0: A chceš pistoli nebo samopal?
1: Pistoli.
0: Dobře, tak ukaž, jak budeš střílet. Jo, to je dobrý. A já? Tak jdem, jo?
1: A jsi mrtvej.
0: Jak to?
1: Teď jsem tě dostal.
0: No počkej, já jsem...
1: Ne, teď jsem tě trefil.
0: No počkej, ale to už si dávno měl střeva na parávníku.
1: Ty jsi mrtvej.
0: Ne, ty jsi mrtvej.
1: Teď jsem tě trefil do ramene.
0: No ale to už jsi byl dávno mrtvej, ty už jsi neměl
1: sílu. Ty jsi mrtvej, ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
1: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
1: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi normálně mrtvej.
1: Jsi mrtvej,
0: ty jsi mrtvej.
1: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct. A pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet. Už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, tak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: 什么干扰我的思索。
1: Honza Bartošek, poslanec za KDU-ČSL a také člen divadelního souboru Tyl v Dačicích, zdraví všechny posluchače Rádia Tloskov a přeji vám pěkný den. Den.

0: Tady je Dalibor Janda a přeju všem posluchačům Rádia Tloskov všechno nejlepší, hodně zdraví a samozřejmě hodně písniček s Daliborem Jandou a s Jiřinou Anou Jandovou.
1: Ahoj.

0: are great. Ahoj, tady je Jiřina Anna Jandová a moc zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Snad jsem si zmýlil odjezd.

Viktor Dyk z kapely Wow. Zdraví posluchače Rádia Tlaskov. Mějte se jenom líp, líp, líp, líp, líp, líp. Wow.

tak odjíždí poslední kovboj a nerad vráží do lidí. Tak odjíždí poslední kovboj a nikdo z vás ho nevidí.

0: kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov, čau.
1: No, a řekneme to unisono a je to, ne?
2: Cože říkáme?
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov.
2: Dobře.
3: Kapela Oči.
0: Tak počkej, na tři, ne?
3: Dobře.
0: Raz, a. Až tě štípnu, jo?
3: Mrkni.
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov. Ahoj.
2: Ahoj.

0: blbněme každý sám,
1: že by se dalo blbnout taky spolu.
0: A chceš pistoli nebo samopal?
2: Pistoli.
0: Dobře, tak ukaž, jak budeš střílet. Jo, to je dobrý. A já? Tak jdem, jo?
2: A jsi mrtvej.
0: Jak to?
2: Teď jsem tě dostal.
0: No počkej, já jsem...
2: Ne, teď jsem tě trefil.
0: No počkej, ale to už si dávno měl střeba na trávníku.
2: Ty jsi mrtvej.
0: Ale ty jsi mrtvej.
2: Teď jsem tě trefil do ramene.
0: No ale to už jsi byl dávno mrtvej, ty už jsi neměl sílet.
2: Ty jsi mrtvej, ne, ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi normálně mrtvej.
2: Jsi mrtvej, říkám, jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
2: Jsi mrtvej, mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost z vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi, bez nich gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.